0: Katy Perry je dospěvává a ste mě 5 hodin 33 na po 6.
1: Serbský rozvoz. Pojezdče. V studiu Matej Gisvauk.
2: Dobré ráno. Zaposłance Sakska Kajna Sejma Marko Šiman od strony CDU je dále předseda parlamentariske přirady Załožby za serbski lud. Vun navěduje gremi z leta 1994. Jeho vůzvolich učera čvonojo přirady na svém posedženju ve Berlíně. Po svojach direktora Załožby za serbski lud Jana Budarja bie zetkanje jara efektivne. Rozpravjachu vo dživavosti, dorečachu se ještě raz financne zrečenje a informovachu vo aktualnym stavje Serbskoho foruma vede na Lauskim arealu ve Budešinje. Bie to po dvime letomaj prine skadžovanje s novimi čvonami, na kotrim so šice ciopine ze davarjo Załožby za serbski lud v občelichu. Ve Drežanach sú čara sakske dživadła a orkestry prečivo rožacim skročeniam ve kultúre demonstruali. Nímsko-serbske ľudové dživadło Budešin bie ze 60 osobami namiestne a so ze spevom na jevisču vobčili. Tež serbski ľudový ansambl bie se z 20 spevarjemi a rejovakami na dživadło namiesto pred Zemperuj oporu dojú. Šo dohromade tam hniedže 1000 ľudí prečivo plánam sakskeho kniežostva demonstruvaše. Po načisku etata má so ve vistých dželach kultúry od Kletuša hač do pojice budžeja zalutovač. A viac o tem zoniče vybiu naše vusovania. Dorstvo přečelov muzeja Zapadnje Vúžice v Kamencu je zmotane, zo nametuje zahranistvo budyského okreza nošostvo muzeja Votedač. Kež pisaja v zjavnem listče bazuje namet na vopačných a zamelacích ličbách. Letne přiražky vúčinja 800 tisac a nic 1,1 milion euro kež zahranistvo tverdži. Modernizovanie nebe 15 do 20 miliónov pfačivo, ale prognoze vukadžia znieže 7 miliónov euro. Vopetovanské ličby sú jara vysoké a s prírodovedomostným profilom je muzej junkotne ve okresu. Nimo toho postokuja so pisario lista na tým, zodrie nebe pred rozsudom žana rozmu a s muzejom. Škitne poty prečivo v upřestrivaniu afriske sviniacie mrytve sú ve budeskym a zoreskym okresu nimale všetko otvorene. O tem informuje Sakske státne ministerstvo za strôdu. Jenišce pot při ranice do polského vostania zo by připočovanie svini ze susadná kraja v občežiniše bylo. V zoreskym okresu ve okolinie Hor Limas sú ešte páde sviniacie mrytve znate, kotrež so lokálne vopkečbuja. V koruni Sv. Jana v Kamencu maja novú navodnicu za nutskúnu medicínu. Kajž korunia v Nujenskej zdžilince informuje, je zastojnictvo z počakt októbra dr. Anna Magdalena Brošova převzala. Fachová gastroenterologovka bie naposled kvyša liekoka v Helios klinice v Pirne. Ona chce moderne diagnostické a terapeutické zastaranie dále utvoreč. Tiesze zwiski mes stacjonarnym a ambulantnym ladaniom maja so sustrzić. Nadal chce dr. Broszowa też nowe specyficzne ryczne hodziny za pacjentki a pacjentu zawiesć. A to wolne bychu, nasze powieści jakieś namakacze na naszej internetowej stronie, a w naszej domownej app MDR Sabia.
1: Wiedro.
2: Žive slebro pokazal Budešine 13 stopňov, vuladame jasne nebio, rano máme tu a tam s blakami kúriavu, hevak kýva nám dženca tujšto svonca do domu, vuladame jenož nekotre šlebertky mročelov, převoča nás tý taký lohký vecik pri maximálne 23 stopňach dženca, noce temperatúru pon na 7 stopňov spadnú a juce to zmejeme maximálne 21 stopňov.
0: Šitko ok, na pučach a na drohách. Prečenem rade, jeli vám niečo napadne, Budušin 7.34 je vizo naše číslo vám. Zaujistče všem znáte, abo písače nám povieš naši app MDR Serbia. Môžuče, hoj, pravie s nami čatovač poprom.
1: Serbský rozvoz.

0: Pečmenčino, donna po šestčih je, mate džisvok smeja za pečmenčino za nas, vizo naše serbske bojesče, netko ižo, ma pak policaje.
1: Policija z G.
2: A to peč donna po sedmih, tak je pravje v Motkovi, tam je so kolesova češka zranju, pjetam se svojim psom a e-bikom popuču, jako je padno, 680 letno dovezeću na to do koronje. V budyskim okresu Bujenatici-Litne vo viacere 10-10 euro zjebane vunje dostal telefonat po ostatnije kriminalne policije, zo ma virus na ličaku. To je verio potom na veste strone šo, s tym paducham přístup na svoj konto dal, no a oni su pontoj što fenku odspinili od konta. Policija marnuje znova před šelakými formami zjebania přes telefon abo internet. Ľudia, nedávajte vaše dáte dále. A v Vojerecach tam je kolesová vômenkáce tošu pokranú. Ona by na kudniku popuču, ako svoj kolesová blíži a je tošku z rolátora vúčane a čekne. V mužni bych ju 170 euro a še dokumente žone.
0: Tak daleko poté, kým k zčilinkám policie a ešte raz pravie čas vospietujú, krotko do napu sedmich je. Neďko slyšíme tu Tomáša Cyža. A ručešťovnú hotovú je potom na posledných.

0: Stuck Here.
1: Napo, set mich hier.
2: Srpski rozvoz. Povijestje. V studiju Matej Gisvauk.
3: Dobre, Ranje. Zaposłance Sakskiego Krajna Sejma Marko Šiman z strony CDU je dale předseda parlamentariskej přirady załožby za serbski lud. On naveduje gremi z leta 1994. Jeho vuzvolich učera čvonojo přirady na svojim posedženju ve Berlinie. Po słowach direktora załožby za serbski lud Jana Budarja je zetkanje jara efektivne. Rozprawjachu vo dživovosti, dorečachu se hišča raz finansne zričenje a informovachu vo aktualnym stavje Serbskoho foruma vede na lauskim arealu ve Budešinje. Bie to po dvimaj letomaj prinje skadžovanje z nulmi čvonami, na kotrim sošice ciopine zedavarjo załožby za serbski lud v obdjelichu. Ve Drežanach su čara Sakske Čijuhadva a orkestre prečivo rožacim skročenjam v kulturi demonstruvali. Nemsko-serbske ludove Čijuhadvo Budešin bie ze 60 osobami namestne a so ze spivom na jevisču v obdjeli. Tež serbski ludov ansambl bie se ze 20 spivarjemi a rejovakami na Čijuhadvo namesto pred Zemperovoj oporu dojo. Šo doromade tam nieče 1000 ludzi prečivo planam Sakskeho knježastva demonstruvaše. Po načisku eta ma so ve vestih delach kultúry od kletuša hač do pôvodce budžeja zalutovač. A viac o téme zoniče potom ešte raz ve našim vúsovaniu. Tohostvo prečelo Muzeja Západne Vúžice ve Kamencu je zmotané, zo namietuje zaradnictvo budeského okreza, nošostvo muzeja votedač. Kajž písaje ve zjavnom listče, bazuje namiet na vopačných a zamelacích ličbách. Letné přirážky vúčinia 800 tisac a nic 1,1 milión euro kajž zaradnictvo tvrdí. Modernizovanie nie by 15 do 20 miliónov pláčivo, ale prognoze vukadia znieče 7 miliónov euro. Vopytovanské ličby sú jara vysoké a z přírodovedomostným profilom je muzej junkrutný v okresu. Mimo toho postokuja so písarjo lista na tým, zodrie nebe pred rozsudom žana rozmúva s muzejom. V koruni svätého Jana v Kamencu maja novú navodnicu za nutskú medicínu. Kajž korunia v Nujenskej zdžilence informuje, je zastojnstvo z počat októbra dr. Anna Magdalena Brošová preuzala. Fachová gastroentologovka bie naposled kvyša lekarka v Helios klinice v Pirne. Ona chce moderné diagnostické a terapeutické zastaranie dále utvarieť. Tež zvisky mes stacionárnym a ambulantným ladaniom maja so sústčiť. Nadal chce dr. Brošová tež nové špecifické rečné hodiny za pacientky a pacientu zaviesť. Škitné pote prečivo v upšestrovaniu africké sviňacie mrytvy sú ve budeským a zorelským okresu nimale všetko otvarené. O tom informuje Sakské státne ministerstvo za strôtu. Jenič chce pod přiranice do polského vostania, zoby připučovanie sviní ze susedná kraja v občežniše bylo. V zorelským okresu ve okolíne hore Limas sú ešte páde sviňacie mrytvy znáte, kotrež pak sa lokálne v obkečbuja. A to, wo ne bichu, naše povestče, kiš namakače tež na naše internetuje strone, aby naše damotne app MDR savje.
2: Vedro.
3: Hišče trošku často vonka 10 stopňov pokaza žive slipro, ale vuladame jasne nebio hišče vidiče tež vjezde. Rano tu a tam hišče kurjava, hevak zmejme tuž do svonca, a nekotre šlebotkým ručelov, ale vostanie znova sucho, převodža nás tiež lohký vecik pri dženca maximálne 20 stopňach, noce potom zase kúdno pri 7 stopňach a júce to zmieme 21 stopňov.
1: Všetko ok, na pučach a na drohách vám dženca ráno tu už dobrú jezbu.
2: Srbský rozvoz.

0: zu dem Hodgin, Zizachi, Jen Napo, was mich.
1: Serbski Rosbus. Poesche. Studio Matej Gisvauk.
2: Dobre Ranje. Zapuswans Sachske han keiner Sema, Marko Schiemann, strone CDU, jedale predseda parlamentariske přirade zavožbe za serbski lud. Hun naveduje gremi hižas leta 1994. Jeho vuzvolich učara čonojo přirade na svojim posedženju v Berlinje. Po svojach direktora zavožbe za serbski lud, Jana Budarja, bje zetkanje jara efektivne. Rozpravjahu vo dživavosti, dorečahu se išče raz financne zričenja a informovahu vo aktualnem stavje serbskeho foruma vjede na Lauskim arealu v Budešinje. Bě to po dvěmaj letomaj prvně skáčovanje s novými čmonami, na kotrym so všice ciopiny zedavarjo zavožby za serbski lud v obdělichu. V Drežanach sučera Sakske dživadła a orkestry přečivo rožacim skročenjam v kulture demonstruali. Niemsko-serbski ludowy dživadło Budešin bě ze 60 osobami namiestne a so ze spivom na jevisču v obdělí. Tež serbski ludo ansambl bě se ze 20 spivarjemi a rejovarkami na dživadło namiesto před Zemperuj oporu doju. Šo do romady tam nieče 1000 ludzi přečivo planam Sakske kněžastva demonstruaše, po načisku etá ma so ve věstych dželach kultury od klid Tuša hačto pojece budžeja zalutovač, a viac o tem zoniče by bio našo vusovanja. Toastvo přečelov muzeja zapadnje Vužice v Kamencu je zmotane, zo namjetuje zahranistvo budeska vokreza, nošostvo muzeja votedač. Kajž pisaja v zjavnem listče, bazuje namjet na vopačnih a zamelacih ličbach. Letne přiražki vučinja 800 tisac, a nic 1,1 milion euro, kajž zahranistvo tverdži. Modernizovanje njebe 15 do 20 milionov pfačivo, ale prognoze vukadžeja znježe 7 milionov euro. Vopetovanske ličbe su jara vysoke a s přirodovedomostnim profilom je muzej jun krutne ve vokrezu, nimo to postokuja so pisarjo lista na tem, zodrje nebe pred rozsudom žano rozmua s muzejom. Škitne pote přečivo v upšestrovanju afriske sviniacije mritve su ve budeskim azorovskim okrezu nimale šir votvarene. O tem informuje Sakske statne ministerstvo za struotu. Jenič se pot přiranice do polskeje vostanje zobe pripučovanje svini ze susadna kraja vopčežniše bylo. Ve zorovskim okrezu ve vokolinje Hore Limas su išče pade sviniacije mritve znate, kotrež pak so lokalne vopkečbuja. V koruni svjatoha Jana v Kamencu maja novu navodnicu za nutskunu medicinu. Kajž korunja v Nuinske zdjelence informuje, je zastrenstvo spočat oktobra dr. Anna Magdalena Brošova převzala. Fachova gastroenterologoka bie naposled kvyša lekarka v Helios klinice v Pirnje. Ona chce moderne diagnostiske a terapeutiske zastaranje dale utvarić. Tež zvizki mes stacionarnym a ambulantnym ladanjom maja so sustčić. Nadal chce dr. Brošova tež nowe specifiske ryčne hodziny za pacientki a pacientu zavesć. A to one bichu, naše povestče, kiš namakače dale na našej internetowej stronie, a w našej app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: 12 stopňov živé sliebro tú chvíľu ve Budešine pokaza a jasné lebe vúľadáme pod svoj honi Užice poprom. Dženca smie so svunco na nás, vúľadáme jenež nekotre šlebatky mročelov, prevoďa nás v biudňa teky lohky vecik, a to pri maximálne 23 stopňach, júce potom šen trošku podobne vúpada a prečelne, ale nic sa celé tak čopvo, to zmíme potom 21 stopňov.
0: Dále je našim koncu šitko poriadku. Dobru jesbu vám tuž přijeme.
1: Serbski rozvoz.

0: Prede, hač su naši predonice s cva ideju mili, so musiš vikovač a hospodarič, haj samo duo prede hač su napolach prenje s cimjo vuseli, su si čovjeko još no stavizne pojedali, a spive spivali. Kultura čovjeka poteke mučini, je bytostna za njeho. A tola se od politiki husto jako luksus obladuje, tež možeš jako prenje lutovač. A tež netko zaso Sakske knježostvo tajke nešto planuje. Přečivo tutim planam su čera Sakske dživadva a orkestre Drežďanach demonstrovali. Mirčin Venk rozpravja.
1: Tež živadelnice a hudžbnice demonstruja potom z dobrej live-hudžbu. Za nimoducich by to před kulisu zemporuje opore nimale kaž mały koncert. Tola za obdzielenych je věc kutna. Šojedne hač vůlke orkestre městach abo małe dživadva na kraju. Plánované skročenia po trech jašitkých. Tohodla bym je snedže tisac demonstrovacemi tež nimale cve nimsko-serbske ludové dživadlo ze 60 osobami. Tež dživadelník Mirko Brankačk by podľa zoby pokazal, dživadlo je vážne.
2: Osobie za našu rieč, za náš ľud, a zo sme my z Budešina, a zo sme serbsce, a my sme vodce. To byše naša poviešť a to je jara do jara so přijava.
1: Tutu poviešť sú na jevišču s aktuálnym spivom z programa Flopidols pokazali a s tým sobu bojovnícke atmosférie polekovali.
3: Opa! Flopidols!
4: Ďakujem sa! Dankeschön! Wir bleiben los!
1: Plánované skročenia knežostva sa ja daloko. Tak ma so kulturnej zaožbe kraja nedom pojca Bidžeja Šmornič. Kulturne kubvanie zubi jace hač cečinu penies, a institúcie, kaž živadva, nejsú jenež vo tutech skročeniu potrechene, ale jim vozmu so nimo to 5% přiražku kraja. Tak to nejnže, praji Štefan Wolfram, kišrunie intendanta budeského živadva zastupuje. Přes leta je so personál zalutoval, program pak je so džaržav. To reka jace dživa zaušich obdželených praji Mirko Brankačk.
2: Cíle jasné, hej. Ensemble je so pomenšivo, dživo nie je minu odvovo a my sme tiež starši odvali. To je pytný zvend, to sú komponente, ktoré zromady vedú.
1: Nimo toho roze strach zoso za jednotlivé dživadva a orkestre domové tarife nauroča. Tute sú nimale všetco špatnýše hač poušitkovné tarife a to reka nakoncu menie mzdy. Budešinie pak o tým hišče žana reč neje, praji Štefan Wolfram. Přiuši má mnoho dživadelnicov a hudžbníkov site zosu přes leta zas a zasom na mzdové a tarifové zvyšenia spuščili, so bychu svoje domy vukovali. A jako džak přinže borze na to přichodne lutovanské koho. Mirka Brankačka tajke nešto do boja pohonuje.
2: Nem se jetzt erst recht, also nikke, rune nikke. Takže já ničo druhé nemůžu, spíne z toho, a z druhé je tak druhé, když mě strove a čive. A možno za také, ja sa tato zásadžu, celé jedno, tiež za moje žiči a za moje nučky.
1: Zo bychu tiež voni ište z bohatéje sakskeje a serbskeje kultúre čerpač moli.
0: Mirčin Venk rozpravieše od demonstrácie sakských dživadlov a orkestru čera Drežďanach.

0: nábožné slovo.
1: Mačenca Lydia Zopina z Kamienie.
2: Dobre ranie, ľubí připosluchario. Sme v uspaní a započneme nový džin. Nevieme, što dženca na nás čaká. Snáno bude to mierne a riane džin. Snáno pak přijdu tiež starosti abo neočakované situácie na nás. Nemôžeme všetko plánovať a předvídeť, ale smieme dôverovať, co je Boh pri nami. Vo nás celé vieššie na našich púčach prevodia. Když ráno dom opuštíme, vozmeme túto mysličku sobu. Jako svojba sme si rituál přivúčili. Predhač ráno dom opuštíme, okrepíme so ze svičenej vodu. V mene Otca a Syna a Ducha Svätého. Tak prosíme Boha vo jeho žonovanie a škyt. Znamio kšíža dopomína nás na to, co nie sme sami. Prosíme o to, co by Boh naše kročele prevodžal a o to, co bychme večer zase všetci strovi dome prišli. Při tým vieme, co naše živenie dospône v našej ruce neleží. Čím vážnejšie je, co Bohu dovierieč a jeho vo jeho prevod prosiť. Nech Boh nás dišťenca prevodža, nás škýta a nás večer zase viešče domov vedže.
1: Nábožné svoje k nema dženca Lydia Zopina z Kamienie na doku a zamovitosti Radvorskie v osadu.

0: Bittel naživeč je, a to pohľadáme do novinu.
1: Vočím, so dženca ráno rieči. A to čítame v novinách.
0: Matej má aktuálne vúdače serbských novin před sobou. Tam venuje so žádaniam za zanierovanie puča, Matejo.
2: A to na drozovo Culšec přes Haslu do Kolurova. Tam sú na asfalče ľute vúžvobenia. Vobedľarská iniciatíva Vesný rádžo a vobedľarie zasadžuje so za vútvan 4 km do puča. Napríklad Vesný predstiečo Culšec Juri Brözam praje serbským novinám, zo je to vážna droha. Mnoze ježdža po nej do Kamenca, do Vojorec, nádživo, do Kolurova, do šule, klika nakupovač a tak dále, no. A puč dokulova tuncu džadna čestu džurča 60 dotvarili, dys a dys bychu tu tež menša reparatura, ale po nimale 60 letach je asfalt dožažane, netko je zanirovane trebne se, vesne predstejo čas žada. 2018, to je budyski okres puč od Šunova do Sulšeci, žoponiu a to su si Sulšečenio nadžijeli, zo dživa pokročuja, tomu pak tak nebe. A miesto kulu tež angažmo iniciative vita, mini kuluski mieščanosta Markus Posch, ale, hej, fenki, vône problém sú v obmezované peniažné sredky v okresa. Tu už ostane vodorená hač, zmiatam v úspech se zanírovaniom droj.

0: Jana Bojewicz.
1: Serbski Rozvoz. Pojeste. V studiu Matej Gisvauk.
2: Dobre ranje. Zapozwanc sakskeho krajneho sejma Marko Šiman z trone CDU je dale předseda parlamentariske přirade załožby za serbski lud. On naveduje gremi z leta 1994. Jeho vuzvolich včera čvonojo přirade na svojim posedženju ve Berlinje. Po słuchach direktora załožby za serbski lud Jana Budarja bije zetkanje jara efektivne. Rozpovjachu vo dživavosti, dorečachu se išče raz financne zričenje a informovachu v aktualnem stavje serbskoho foruma vede na lauskim arealu v Budešinje. Bije to po dvime letomaj prinje skađovanje z novimi čvonami, na kotrim so šice cjopine zedavarjo załožby za serbski lud v obdjelichu. V Drežinach su čara sakske dživadła a orkestry přećivo rožacim skročenjam v kulturi demonstrovali. Nemsko-serbske ludowe dživadło Budešin bie ze 60 osobami namestne a je so ze spevom na jevišću v obdjelju. Tež serbski ludowy ansambl bie se ze 20 spevarjemi a rejovakami na dživadło namesto před Zemborovoj oporu doju. Šo dohromady tam nieče 1000 ludzi přećivo planam sakskeho knježarstva demonstrovaše. Po načisku ETA ma so ve vjestich dželach kultury od kletuša hač do bojce budžeja zalutovač. Dorstvo přečelo muzeja Zapadnje Vužice v Kamencu je zmotane, zo namjetuje zaradnictvo budeského okreza nošostvo muzeja votedač. Kajž pisaja v zjavnym listče bazuje namjet na vopačnych a zamylacich ličbach. Letne přiražki vúčinja 800 tisac a nic 1,1 milion euro, kajž zaradnictvo tvrdži. Modernizovanje njeby 15 do 20 milionov płaciło, ale prognozu ukadžia znieče 7 milionov euro. Vopytomanske ličby sú jara vysoké a z přírodovedomostným profilom je muzej junkrotne ve vokresu. Nimo toho postokuja so pisarjo lista na tem, zodri nebe před rozsudom žana rozmua s muzejom. V koruni svätého Jana v Kamencu maja novú navodnicu za nutskúhnu medicínu. Kajž korunia v novinskej zdjelence informuje, je zastojenstvo z počat oktobra dr. Anna Magdalena Brošova převzala. Fachová gastroentologovka bie naposled kvyša lekarka v Helios klinice v Pirnie. Ona chce moderne diagnostické a terapeutické zastaranie dale utvarić. Tež zvisky mies stacionarnym a ambulantnym ladaniom maja so suščić. Nadal chce dr. Brošova tež nowe specifiske ryčne hodiny za pacientki a pacientu zavesć. Škitne płoty przeciwo w uprzestrywaniu. Afryskie swiniacje mrytwy są w budyskim a zoreskim okresu niemal szitko otwarene. O tym informuje Sakskie Stadne Ministerstwo za Struotu. Jenicze pod przyranice do polskiego wostania, żeby przypuczowanie swini ze susadna kraja w obciężniejsze było. W zoreskim okresu, we wokolinie Hory Limas, są jeszcze pady swiniacje mrytwy znate, które szpakso lokalnie w obkiczbuja. A to one bichu, naše povestče, kiš nama kače, tež na naše internetuje stronje, runje takéž naši damodný app s menom MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Žive slebro pokaza v Budišine cínače stopňu, vuladame jasne nebio. Dženca zmieme jenož nekotre deko mručele, převodža nas lohký vecik pak, a to šo při 23 příjomných stopňach bych prajo. Noce potom za sekundišo v oko 7 stopňu a júce ešte raz podobne džen zmieme kajže dženca, ale nic jac celé tak čopvo, menujce 21 stopňu očakujeme.
0: Kečpo vyskočstí v jitru, tam vosrič s, a v Drežinách tam so vopkat kopi dušitelče po Radeburgske droze do miesta nuc, česač minčinu trebače tam dleje, a kaž prajne jitru vosrič s vyskočstí.
1: Serbský rozvoz.
0: Přeje vám všim, dobro viestu jizbu do dženstnejšie v útore.

0: Svetlo mistrovstva kopance v Kanadě, Mexiku a USA bych u nakušte pati jeden ze sportových highlight do lica. Za neúspěšné nímské mužstvo trén nic zrovna von alle Bošit gune by to za feno kopance Riana Věc. A turnier má tiež dženca ještě vůzkutky na sport. Nové regule jsou se v Americe měnuci první raz vůzpytali. Nětko se městem tiež na amatérských rajništěch přesadža, respektivně spytaja přesadžič. Felix Cíš je se se sudnikom a s rajerimi o tom rozmluvil, kak oni nové pravidla hodnoča.
1: Mienie časa, gdyż so kopa z odpoladom dlije, krótsze przetornienia a podlesienie tak mianowanego neto rajnego czasa. To je odmys, no regulo, kotryż od spoczatka tutej sezony płacza. 5 sekundu czasa przy zamietach a odkopach, 10 sekundu k opuszczeniu rajniszcza przy zmienach, maksymalnie 8 sekundu za wotaria z bólom rukomaj. Na tute czasy ma sudnik benos czapan nietko dziwacz.
2: Maličko štekajš napríklad za ten kont on dle liču po zamietu alebo když ten rotor kupne tak prajne to jo, to sú maličko štekajš to sú vôbec, že ty ľuhko přesadžič daja Češo jo, to sú mňa pomysliš tiež no pola kolegu, zo napríklad když ty ležovo staneš když ty zrane no máš hej to vodne pusveš tým zmysl ja zrozumiu, kež prajne zo má ten čas polipšiť, zo má sa ten neto čas polipšiť, zo einfach, ale to žila kytro češko.
1: Raja, kýž je zranenia dla hrub šetornu, dobí menujúce jednu menšinu z boka rajnišča přiladovač, prietač, smedalerač. Jasné je, sudnice maja s novými regulemi netko hýšče viac dživa. Kak doživia to rajerio? Činí to na amatérsky runinie zmys?
3: Also ja to zásadne ako ja raz pomožne vidžu, kde sa to konsekventne a na vôbec bokách enfizda, ale vezo majem tiež hľadač, so tá infrastruktúra tie faluje, so bo sa to môže šo přesadžiť, tiež pon tún rotor napríklad dlhšie distance tún búl nič holvač, to tá po profiu tak nie, tam tá búl je nedom parátne leža podľa tiež rotor.
4: To je tiež jedzo odvisné od toho sudníka, hač on to tie úplne přesadží, alebo nic, a pon to od ryky ry, všetce šelako a to je jenom úplne napadne. A to je potom, to je přece so nur na to nastajíč.
3: Jsem tendenciálně to minená, je může přece láč, zkus orientovat, što profi činia, ale když v našich ligách, nižších ligách, a je tu kněža druhé celé jinéše vůměněna, tak so nic kůža regula jeho zmysla půjna, když byla nás v našich ligách.
1: Regule samo na sebi nesu potekým špatné, na zeskutku nyniu z děla klaca, respektivně kůždy sudník to kus kina činí. Od dnes so countdown líčí. Kak spěšně, tyšižo prýným počasu abo jenoške kunciry, sudník Benos Čapan má sčijovace namět.
2: Po můj jménu je to vážné, že se v předpolu je nery od sudníka například praj, ok, ľudžo to a to je se zmenilo, tak jsme chtěli správně a někde sám těž aktiv kupaň co rájo, já si nemusím, že můžem mi nikdo z mojho můžstva rec, které zmeny někde v úprodži, jo, tohle si já musel, jo, to nádok jenom sudníka v úprodži dohry praj, ľudžo, já tak a tak tu nelíniu mám, tak fízdám a já si musím ta transparenca buk vilem vedba.
1: Bude potek im snano ište kvíku tráč, do níž sú rajerio a sudnice tým nastúpaniu na jedné runinie a kuždovi na čím je, sezona je šako ište moda. A kletu potom sedaja zaso nové regule, na kotrež so dojoví kuždy naučíč.
0: Felix Cuštobie vunie so s nekotrými kopariemi a se sudnikom Bernom Čapanom vo nôr pravidvách rozmovjau, kotrež sú so do rajnie doby od profiu, tiež na amatéru pšavzali.

0: skamjenije.
1: Dobre ranje, ljubivši posluharjo. Sme vuspani a započneme nowy dzień. Nie wiemy, što dženca na nas čaka. Snano budže to mjone a riane dzień. Snano pak přinutiš starosće abo nevočakovane situacije na nas. Nie możemy všitko planovać a předvidžeć, ale smieme dovyrumieć, co je bobši nami. Vo nás cele vješće na našich pučach převodža. Když ráno dom opuštíme, vozmeme tuto mysličku sobu. Jako svojba sme si rituál přivučili. Prede hač ráno dom opuštíme, okrepíme so ze svičenej vodu. V mene Vodca a Syna a Ducha Svätého. Tak prosíme Boha vo jeho žonovanie a škyt. Znamio kšíža dopomína nás na to, co nie sme sami. Prosíme o to, co by Bo naše kročele převodžal a o to, co bychme večer zase všice strovi dome přišli. Při tým vieme, co naše živenie dospone v našej ruce neleží. Čím vážnejšo je, co Bohu dovierieč a jeho vo jeho převod prosič. Nech Bo nás dišťenca převodža, nás škyta a nás večer zase vešče domoj veže.
2: Napožne svoj k dne ma dženca ľudia zopina skamjenie, nadalku a zamovitosti radvorskeje vosady.

Svěše knigu pan musu šo na te wiki jež největša věc aktuálně jo romantasy, mix mezi fantasy a luboštinským čojným přes social media jo ten smě aktuálně největší oblobované plamody citarjo, tam na autorky a autory mají milionů followerů, ale jo také vo knigu k sluchaniu a podcastu, to je jo všetci vážnější media. Češa téma jo KI a kak vena se ustatku jo napísanie, geschicktem tym temam skönio scho wiele nowego. Zwóżelskie albo słowiańskie perspektywy jest zase druga wiec zajemna gestny kraj bużo Czechojska Republika. Dważaszcza czeskich stojniców bużo tam namiestnie. Daśna tema jo rusojska literatura, kotaraż se teke przez restriktywny reżim w rusojskiej wezawio cestrze i drugich krajach. Tam dają wiele nadejść. Co ještě navíky, musíš ho dobrýtka plánovat, nepere sebe vezeš cas se šigom z Rošebuza přes Lipsk, třeba šo dře 6 stundu do Frankfurta. Vat se celý rýt bookflu answers jo južo vezevio na social media how to buch mese, tak se tomu groni. A vážný tip vět nech a nás, cínčo se plán za těch věle zaredovanio ve těch velikých halách zapakuješ ho flašu, zavedu bekvémne cryje a Znaštěke Europarks, aber Suchatgas, Noise Cancelling, Tobuša Gvosne. Jo, a to gott jo stvrt k teke naša kolegina Stefanie Krautzholz, wenn er se upera do Frankfurta a buša vettam za vás povježeš v serskem programu.

0: Ve Růžice a nic jen o svěže tuchodu svoje vejstem kermuše, ten svěženě se casu generáciou bejně změnil něga to groně ještě z Rýžovíku. To jo, velký daleko přeci už ově to. Jsou z kermušu ve svěšili jubilej vejstně cerkvě za věle buru jo kermuša jadnočky lichy žen ve leše byl. Nicht nejo živo, a s takým to byl napšaru velký vážný svěžen. Hundete let důjko jo byla kermuša ten cas, žož su dom a dvr fajnovali a žoš se zgromaživa familia cesto su mode friarje a žoča abo jich familie užili gož po se zeznaš a pesče jo se uvijava do vejsnego svježenja ako te starše jendre ešte znajo več negasem. A njento obšašanje na vas ja by rad kšil vježeš jo ga a co godla jo to veti berava s kermušami na našich sach doživjame kajo radne leta tako vistu renesansu s oktoberskim svěženjom a ho tam tyke z kermušu, ale je cokotla něco věci svěšili ten z kermušu. To by mě interesovalo, já veselím se, kaž nám píšašo, abo zazvenčo do redakcie.
1: Vodkos, šašanja, píšte nám pět 0151 jednasčo 8 6 5 RBB Serský